problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown, Alatino, Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, Zim.

0: Zečtu DPH.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp.

ztrácíš zrak, jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš, ty smutný oči prostě hledají.

0: misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočím.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Rock'n'roll, životní styl.

0: Radio.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme na 985 FM.
1: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Už to víš?
3: Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

0: Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
4: Za 2 minuty 9 a ty ladíš Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si rádio Spin, s tebou je tady už Maty, právě 9 hodin ráno 19. července 2026. Je prázdninová neděle, svátek má dneska Čeněk a my tady společně budeme felit celý dopoledne a strávíme tady spolu ještě oběd. Budeme tady totiž spolu až do dvou, takže nás toho čeká dneska ranec, pořešíme třeba fotbal a finále, taky se koukneme retrospektivně ještě na Izovu desku a bude toho klasicky ještě mnohem víc. Třeba tvoje oblíbený tracky na přání, který si objednáváš buď kolem, nebo si pošleš voiceovku do naší mobilní apky a takhle se mnou už je takhle ráno tady se mnou na drátě. Michal, čau Michale.
2: Nazdar Mati.
1: Vy jste měli s rodinkou docela pernou noc, říkal si, že od včerejška, co jsme spolu mluvili, jste ještě pořádně nespali, tak pověz, co se stalo?
2: Ale tak byli jsme na návštěvě u tchýně a vlastně oni si tam toho pak kránu udělali soukromou party, ale nejhorší je tam spalo manželka s dcerou, že jo? Mm-hmm. Takže se vůbec nevyspali a když jsem přišel po noční domů, tak to už se neměl ani šanci jít spát. Takže jsme se sebrali a jedeme zekon zpátky do Prahy, domů, do postele.
1: To jo, tak to naprosto chápu, jako ono někdy nějaká taková party není od věci, ale když si to člověk nevybere dobrovolně, tak dokážu si představit, že to dokáže být docela k vzteku a docela vlastně frustrující. Každopádně, hele, vybrali jsme k tomu písničku, aspoň aby ta cesta utekla líp, tak písničku Funky Party od Mega M, tak komu to ještě pošlem?
2: Ale určitě mě do auta, protože holky už mi usínají, a tobě do studia a všem, ať si dávají pozor, protože fakt prší a ať nejsou zbyteční nehody, ať dojedou všichni za svýma rodinama.
1: Přesně tak, takže to platí hlavně taky pro tebe, Michale, určitě dobře dojeďte a ať se dneska pořádně vyspíte, určitě si to zasloužíte. A já už vám tam posílám Funky Party. Měj se,
2: děkuji,
1: čau.
2: Čau.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a máma pro tebe ranní hudební víkend, kde si dáváme slovenský pecky. Začneme s repertoárem od Gleba, odstartujeme to s trackem Breeze, kde na featu už sama je, s tím to táhne vlastně už docela dlouho, dokonce spolu udělali loni desku a tady tu svoji super dynamiku krásně demonstrujou. Je to takový easygoing beat, do kterého tak jako volně, ale silně rapujou, k tomu refrén, který zpívá Natália Hulejová. Sorry, Hulejová. Doufám, že jsem tě nepřečet špatně. Ten tomu dodává ještě takovej nižnej touch. Potom tady pro tebe mám ale Ready Pecku Go Go Go z desky Gouch Storytelling. Tohle zní víc jako jeho taková víc techno hudba, takže ten beat je prostě klubovej, v tom taky exceluje, je to prostě taneční a ten jeho hrubej styl rapu se k tomu krásně hodí. Takže nejdřív takový poklidnější vánek ze sídliště a pak klubová skákačka Go Go Go. Tohle je Gleb na slovenském hudebním víkendu na Rádiu Spin a pouští tě to tady Mate.
1: Rádio Spin, slovenský víkend, dvojitá nálož slovenskýho rapu na Rádiu Spin. Čau.

0: Kladoprava na rádiu Spin, dálnice jsou momentálně krásně čistý, takže pohodinda, podobně jsou na tom také regiony, takže se přesuneme rovnou do Prahy, ta je momentálně takhle po ránu taky zatím krásně čistá, hustší je momentálně ale pražský okruh a tu u Řeporí a Barrandova, protože jsou tam nějaký uzavírky a lehce se zdržíš taky u exitu na Zbraslav, co celá 4 minutky mi to tam hlásí. Jinak je to ale čistý, každopádně ještě v centru u Bělohorský, tak tam u Ladronky Bělohorská lehce popojíždí, jinak nic hroznýho. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme už další track na přání a potom nás čeká pokec o fotbale, tak určitě stay tuned, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. If you

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Fikyho. Mám ho tady už na drátě, čau.
2: Čau.
1: Tak co, Fiky, ty si dáváš takovej prostě chill v neděli, děláš si čajík, jak se?
2: Jasný.
1: Co máš v plánu?
2: Dávám si čajík se ženou, tady to. No a něco podnikneme, no, spolu uvidíme, co ještě.
1: Je super, prostě takovej příjemný, prostě rodinný čas takhle při neděli, to musí být, ty jo.
2: Jasný, no.
1: Vybrali jsme k tomu super písničku Narcos, to je Hard Rico a taky Izo. Kam to pošlem?
2: Pošleme to klukům do Příbramy na oddíl 2-3, ať se tam mají dobře, tady to Kaprovi, Nikolasovi, no a zbytek klukům prostě, co tam, co jsem měl rád a tak.
1: Jasný, tak ať se kluci mají dobře a hlavně ty, Fiky, užij se dnešní neděli za ženou, ať se ti to, a hlavně vám, ať se to hezky vydaří.
2: Jo, dobrý, díky, čau.
1: Dávám tam Narcos, čau.
2: Čau. Yeah, lidi smír Karibik.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Právě posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty, je nedělní ráno a to znamená jednu věc. Dneska se hraje finále mistrovství světa ve fotbale a včera se dokonce rozhodlo o třetím místě, o který se utkala Francie a Anglie. Oba skvělý týmy, ale svoji nebezpečnost se nakonec prosadila Anglie a vyhrává ve stavu 6-4 a z mistrovství světa se tak vrací se třetím místem. Skvělá přestřelka, uvidíme, jestli to finále překoná, každopádně Argentina versus Španělsko podle mě slibuje hodně velkou podívanou a hlavně atraktivní fotbal. Sázkaři zatím trochu víc věří Španělsku, já upřímně asi taky, byť si myslím, že výhra Argentiny by byla prostě krásná, romantická, Messi by do důchodu odešel fakt s totálním vrcholem, kdyby vyhráli, získal by 9. zlatý míč, kdyby obhájili ten titul mistrů světa, tak by se jim to podařilo po 64 letech, protože krom Brazílie a krom Pelého se to nikomu nepovedlo zatím a tomu frérovi prostě by podle mě v té Argentině postavili určitě nějakou zlatou sochu. Každopádně Španělé jsou letos nekompromisní, porazili za mě ty nejlepší týmy, třeba Portugalsko, Belgii nebo třeba tu Francii, takže tohle bude fakt finále všech finálí. Fandím každopádně Argentině a tý Legacy, ale věřím víc Španělsku. Co ty? Klidně dej vědět, napiš mi to nebo zavolej a můžem klidně o tom pokecat. Teď už jdem na počasí. Venku je momentálně docela hnusně, celý dopoledne je zataženo, prší místama, je to celý takový nepříjemný. Každopádně už ve 12 by se to mělo vyšplat na nějakých 19 stupňů, mělo by se to postupně během dne zlepšovat a už během 6 by mělo být slunečno 18 stupňů a mělo by být prostě líp. To je k dopravě, každopádně respektive k počasí zatím všechno, ty posloucháš Komunikátor z Maty a z Maty má tak Radio Spin.
2: Radio Spin je jediný rád.

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin.
2: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spen, na majku je Maty, právě je 10, takže startujeme další společnou hodinku našeho odpoledního komunikátoru, respektive dopoledního komunikátoru, a odpálíme to dalším trackem na přání, o které mi dal vědět už David.
1: Čau Maty, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od Eminema Not Afraid. Bude to jenom pro tátu, protože ten má tuhle tu písničku strašně rád. Díky, čau a užívej den.
0: Jasně, kámo, Eminem, Not Afraid, pro tátu, samozřejmě pro tebe a taky pro všechny. Spinners komunikátor pokračuje.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Weekend, taky hudební víkend, kde si pouštíme slovenský věci. Na mikro je Maty a mám pro tebe už jedy další dva tracky, tentokrát od Simi Libin Live. To je ten čávo, co dělá spíš takovou alternativu, ty beaty mě ale vlastně docela baví, jsou takový elektro disco. Zároveň on hrozně prostě zajímavě intonuje, má úplně takový až nebinární hlas, což je slyšet hned na prvním tracku, co ti pustím. Jmenuje se to Ma Chérie, což je ve francouzštině má drahá, takže je to klasicky o holce. Instrumentálka je minimalistická a prostě jenom melodie a beat a ten jeho specifický projev, kdy mu místama nerozumíš, ale místama tě to zase úplně pohltí. Potom tady mám track, který udělal z Gufra, jmenuje se to Jak robot, tohle je čistý pop, opět řízlej s alternativou, vlastně mi přijde, že mu sedí možná tenhle žánr i víc než hip-hop, ale to posuď sám, mě od něj vždycky nejvíc bavilo Pussy Power s Porsche Boyem, ale proti gustu žádnej dišputát, takže nejdřív Ma Chérie a pak Jak robot už teď na Radio Spin.
1: Radio Spin, slovenský víkend, dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio Spin. I'm not your baby.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou momentálně krásně čistý, stejně tak jsou na tom taky regiony, takže přeskočíme rovnou na Prahu. Tam je momentálně lehce zaústěnější pražský okruh, a to u Řeporyjí, protože jsou tam nějaký objížďky, nějaký uzavírky, tak určitě bacha. Hustší je momentálně taky Bělohorské a u Ladronky, taky ulice Vrchlického na Praze 5 u Anděla. Hustší je momentálně, ale teď taky v centru Wilson. A koukám, že si lehce postojíš taky na Hlávkově mostě. K dopravě je to zatím teď ale všechno, dáme se za chvilku další track na přání, takže si určitě něco objednej a potom pokecáme o takových zběsilejch fotbalových oslavách.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a opět tady mám trik na přání, tentokrát zahrajeme pro Áďu, čau.
2: Čau, ahoj, zdravím všechny, hlavně tebe a všechny posluchače Radio Spin.
1: Krása, krása, ty dneska jedeš na chatu, děláš si takovou prostě chillozní neděli, uvidíš se s kámošema, takže paráda, na co se nejvíc těšíš?
2: No, nejvíc se těším na ty kámoše a na to, že budeme hrát různé hry, které nás hodně baví, takže dobrý.
1: Krása, takže taková prostě úplně pohodičková neděle, někde prostě úplně
2: přesně.
1: Je potřeba takhle. Tak jo, hele, vybrali jsme k tomu písničku od Bena Kristova, Město. Komu to pošleme?
2: Ano, pošleme to hlavně Petrovi, protože on tu písničku úplně miluje a myslím, že mu to udělá radost, no.
1: Tak jo, tak hlavně Petrovi, samozřejmě taky tobě, Áďo, ať si dnešek hlavně užiješ a ať to budete mít prostě fajn. Dávám to tam.
2: Tak jo, díky, měj se hezky, ahoj.
1: Čau.

0: Komunikátor na rádiu Spin, s tebou je tady Matej a mám tady pro tebe tentokrát takovou fotbalovou kuriozitu. Už jsme probrali dnešní finále, ale neprobrali jsme fandění, to je taky neodmyslitelná věc ke každému sportu, no ale někdy se to prostě taky trochu zvrtne, hlavně když je tý vášně už trošku moc. Hasiči v Třebonicích třeba takhle vyjeli na popud telefonátu, který tvrdil, že někdo vedle ve vedlejším bytě řve hodně hlasitě o pomoc. Hasiči tak oblékli uniformy, naskákali do auta a jeli tomuhle volání na pomoc. Každopádně, když vtrhli do domu, tak nenašli žádnou větší hrozbu ani žádný nebezpečí, jen jednoho vášnivého fanouška, co koukal na fotbal, na zápas Argentina versus Anglie. Všichni víme, jak to Argentina otočila z 0-1 v posledních minutách na 2-1. Každopádně hasiči a pán na sebe chvilku koukali, jak na zrození Pane Marie, pak se ale všechno vysvětlilo a vzešla z toho docela vtipná příhoda. To volání o pomoc totiž nebylo pomoc, ale vamos. Přesně tohle zapalený fanoušek volal prostě po gólech Argentiny a právě to zalarmovalo sousedy. Takže až budete koukat dneska na finále a Argentina zrovna střelí gól nebo vyhraje, tak radši řvěte gól, aby taky nedošlo k nějakému nedorozumění. Vamos! Taky se podíváme ale na počasí, venku je momentálně zataženo 19 stupňů, celý ráno mrholí, je docela hnusně, každopádně kolem polhodního by se to mělo pomalinku lámat, mělo by být 20 stupňů, to bude pík dnešního dne a potom k večeru by to opět mělo klesat a večer už by mělo být zase 15 stupňů, takže dneska trošku chladnější den, uvidíme jak na tom budou ty bouřky, snad to nebude nic hroznýho, posloucháš Radio Spin s tebou Maty a komunikátor.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty, máme tady další začátek další hodinky, takže to znamená další track na přání, který tentokrát zahraju pro Sama, který mi krásně posílal voiceovku z jeho cykloviletu.
2: Čau, prosím tě, zahraj mi tam něco od cyklara. Na tu pořadu, 70 km na kole, zbíraní a vyjde to, takže to bude asi při době. Čau.
1: 70 km na kole, takhle k snídani, takže k tomu musíme samozřejmě posnídat, nebo možná už poobjevat separát, dáme si Nemám mood, ale doufám, že ty ho máš, dávám to tam, bro.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matou.

0: Právě dáváš Radio Spin, ve studiu chilluje Matej a mám tady další dvojitou dávku slovenského hudebního víkendu. Teď je tam pošlu dvakrát Kontrafakt a nejdřív track Era z roku 2004 ze stejnojmenného alba. No a ten rok na tebe doslova prostě dejchne v tomhle tracku. Je to klasický oldschoolovej poctivý hip-hop, samplovaný trumpety, takovej boom-bapovej sound. Samozřejmě tady rapujou ještě mladiství, takže jsou hladoví po úspěchu, takže to je Rytmus, Ego a taky DJ Anes. Potom si dáme jeden z jejich největších hitů a z roku 2004 se přenesem do roku 2021, kde vydávají desku KF a Corals, takže se už jejich status trošku změnil, už jsou to OGs a nemusí nikomu nic dokazovat. Každopádně přesně to na tracku Reklama na rap to dělají. Shrnuju tady, co všechno pro rap udělali a co tenhle ten jejich lifestyle vlastně znamená. Takže nejdřív sonda do minulosti s trackem Era a pak novější sebevědomý hit Reklama na rap. Už teď tohle je Kontrafakt na slovenském hudebním víkendu na Radio Spin.
1: Radio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čeknem klasicky nejdřív dálnice, které jsou momentálně vlastně krásně sízdný. Mám tady každopádně zprávu ještě od Ondry, jdeme se jí poslechnout.
1: Čau, hele, bacha, D5 Lodínce, stojí policajti.
0: OK, Ondro, díky moc za info, takže loděnice D5, policajti, bacha, bacha, každopádně je to sízný, takže no stres. Regiony jsou momentálně taky v pohodě, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je vlastně uzavírka na Pražském okruhu, a to mezi Řeporyjem a Barrandovem, takže pokud možno se tomu vyhni. Hustší je momentálně taky Bělohorské a u Ladronky, zdržíš se potom taky na Dobříšský na u Anděla na Smíchově, zdržíš se potom taky v centru na Ječný, taky na Vilzonce, ta je momentálně zasekaná a hustší momentálně taky lehce Davidský kulaťák. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku tady máme ale další track na přání a potom budeme pokračovat naším takovým pomyslným fotbalovým speciálu, pokecáme o prstenech.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
3: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
5: Vracím se zpátky k nám,

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na mikrofonu je Maty. Posloucháme tady spolu Radio Spin, taky si pouštíme tracky na přání a to je právě na to i čas. Právě teď, protože už mi sem poslala Naty svoji voiceovku.
2: Čau Spinneři, já se jmenuji Natálka. Chtěla bych se prosím zahrát Stíny od Viktora Šína, děkuju.
1: Jasná zpráva, Naty, Viktor Šín, Stíny, banger, který známe úplně všichni a všichni máme rádi, jdem se to dát.

0: spin.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Ladíš se Radio Spin ve studiu Feli Maty. Za chvilku bude 12, takže doufám, že jsem měl dobrý ráno a taky dobrý dopoledne. Dneska tady máme takovej až fotbalový speciál. Včera se hrálo o třetí místo, kde se prostě utkali Španělé a Angličani. Nakonec to ta Španělé a Angličani. Anglie a Francie. Anglie to nakonec proměnila. Taky se dneska v noci uskuteční finále mezi Argentinou a Španělskem, no a protože je letos mistrovství světa v Americe, tak tam taky nějaký ten otisk musí být. Takže letos poprvé se přidá ještě k medailím a poháru pro vítěze ještě prsteny mistrů světa. Celkově je to 30 prstenů pro vítěze, je to takový hodně americký, připomíná mi to ty NBA prsteny, ale vlastně mi to přijde docela cool. Je to taková věc, kterou budeš mít prostě do konce života, vždycky ti to připomene ten velký moment vítězství. Zároveň ale FIFA vyrobila přes 2000 takovýchhle památních prstenů a zbylý kusy by se měly dostat k fanouškům. Každopádně kolik budou stát, možná asi ani radši nechci vidět. Už jsem něco koukal na netu a prej by to mělo být něco kolem $12,000, ale upřímně, za chvilku se určitě na netu objeví repliky a ty budou klasicky zase za pár babek, takže uvidíme, já každopádně asi určitě koupě těchhle těch prstenů nezvažuju, ale kdybys náhodou chtěl $12,000, a nebo zkus pak ten Vinted. Taky se podíváme ještě na počasí, venku je zataženo, 19 stupňů, má pršet momentálně, k večeru, nebo respektive k odpoledne se to má už lámat, měli bychom se dostat až na 20 stupňů, což budou dnešní maximálky, mělo už by být ale pak, doufám, slunečno, k večeru to pak spadne na nějakých 15 stupňů a přes noc bychom se měli dostat až na nějakých 12 stupňů, ale zítra už by mělo být zase snad hezky. S tebou je Maty, ty ladíš komunikátor na Rádiu Spin.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou. Už to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
0: Je 11.56, ty posloucháš komunikátor s Matem.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty, máme něco lehce po 12. hodině, takže jsme překlenuli to naše dopoledne. Na odpoledne ještě tady spolu budeme filit do dvou, takže jdeme si to ještě pořádně užít. No a další hodinku a odpoledne odpálíme dalším trackem na přání, který bude tentokrát pro Marka.
2: Nazdar Maty, kdybych mi tam dal Eminema a jeho Business, byl bych ti extrémně vděčnej. Díky moc a zdravím všechny, čus.
1: Jasně, Máro, Eminem, Business, super track, takže posílám ti to tam a já jsem samozřejmě vděčný tobě, že jsi takhle zaslal voiceovku, ale taky všem ostatním. Užijte si to.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Prázdninový spin ráno.
1: V pátek ráno jsme spolu řešili vzpomínky na tábory. Já byl teda jenom na jednom a vzpomínky jsem na ní radši vytěsnil, ale někdo to třeba miloval.
2: Dobrý, čau, tady Petr. Moje tábory byly suprový, to byly takový ty komunistický ještě, hele. Bylo to výborný, chodili jsme na houby, koupat se, na oběd byla smaženice třeba, takže jsme všichni hledali houby, ale hry tam byly, byly tam i ty první lásky, to je jasný. Bylo to super.
1: To zní hezky. Pro někoho to byly ale třeba dva týdny hrůzy.
3: No, abych vám řekl pravdu, nikdy to nedopadlo úplně dobře, protože jsem se na každém turnu vždycky zabouchnul a nikdy to nevyšlo, takže jsem vždycky jel domů se zlomeným srdcem. Takže...
1: Bráško, škoda, že se nejezdil s Mírou na tábor, to by si viděl.
4: Jo, my jsme tam tenkrát byli vlastně, jak ty říkáš, s těma sprchama, no, tak by jsme měli dámský a pánský hned vedle sebe, no. A sranda byla největší, že já jsem si dělal nějak mejdlo do očí a teď jsem vlítnul do sprchy a já jsem vlítnul do ženský a teď všichni tam nahatý, jo. Teď já nahatý, tak jsem dostal vyhubováno, no. Tam byl trapas, já jsem se tam tlevil, jo.
1: No ale klika je, že jste nikdo nejezdil s prochym, protože ten by vás možná i postrácel.
5: A šli jsme do tábora, říkal jsem dětskám, ať se jdou, prostě po třech dnech se jdou konečně vykoupat, že jsme byli tři dny prostě jako můj oddíl na celodenňáku, třídenňáku. A teď to tak koukali, že nám chybí jeden klučina.
1: No ale tak důležitý je, že se týpeček našel a nic ho v tom lese nesežralo. Tak užívejte zbytek víkendu a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rá...

0: Dáváš si Radio Spin, taky hudební víkend, mixuje ti to tady Maty a mám už pro tebe další dva slovenský tracky a teď to bude Separ, od kterého si pustíme KPR, což je track, kterým trochu promlouvá k mladým, ale taky ke všem ostatním, a to ohledně krizových situací a co dělat, když se někdo svalí a prostě nedejchá. Zkrátka KPR znamená kardiopulmonární resuscitace, takže postup, kdy zachraňuješ někomu život při srdeční zástavě, který kombinuje srdeční masáž a umělý dýchání. Je to trochu divný téma, ale rap je prostě bez limitů, takže vlastně proč ne track právě o tomhle, a v podání Separa je to hodně zajímavá věc, která vlastně trochu navazuje na ten další track, kterým je 2020, kde zase popisuje svoji situaci, kdy si na přelomu roku chilloval na pláži, dopisoval si album a pak přišlo něco, co nikdo nečekal. Pro Separa temný období v podobě rakoviny a různých nepříjemných věcí spojených s tím, jako třeba chemoterapie a samozřejmě ten strach a hlavně nejistota nejen v rodině. Každopádně on to zvládnul a to úspěšně, takže big respect, a vlastně o tomhletom celém je ten track. Takže nejdřív si dáme resuscitaci z KPR a pak jeho nepříjemný rok 2020. Tohle je hudební víkend, taky Separ a taky Maty na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Rádiu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme u dálnic, ty jsou momentálně relativně sízný, takže se rovnou můžeme přesunout do regionu, který jsou momentálně bez nehody, až teda na Brno, tam se bouralo v ulici Zvonařská u Brna střed, takže tam se dej určitě pozor, jinak se ale můžeme přesunout rovnou do Prahy, která je momentálně vlastně relativně taky sízná, každopádně kde se určitě postojíš, tak na Pražském okruhu a to u sjezdu na Barrandov a taky u Řeporyjí, jsou tam nějaký uzavírky a zdrží se tam tak 15 minut v obou směrech. Hustší je momentálně taky teď Radlická a taky v centru Nuslák směr Legerka a samozřejmě klasicky, jak je zvykem, Vilzonka u muzea a bouralo se potom v ulici Milady Horákové, takže tam si dej určitě taky pozor. K dopravě je to zatím všechno, za chvilku si dáme ale další track na přání a potom rozebereme vesmír a ufone.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám už tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Tadeáše, který má dobrý či den. Čau.
2: Čau.
1: Tak co, kámo, dnešní neděle, ty jsi říkal, že teď jedeš akorát do Mekáče na obídek.
2: Jo.
1: Pohodičky a prostě, co si dáš Mekáče, co máš nejradši?
2: Hele, ten, jak se to jmenuje?
1: Nějaký burger, asi?
2: Jo, ten, Mac and Crispy.
1: OK, Mac and Crispy, hezky. A jaký si dáváš pití, seš ten tým prostě klasika kola, anebo si dáváš prostě vše možný prostě Fanty, Sprite a tak?
2: Já jsem buď tým kola, nebo si dám nic.
1: Nebo nic, OK. Vyřešeno. Hele, vybrali jsme písničku od MCOG, Le Granda. Na ten dobrý den, komu to pošlem?
2: Hele, já ani nevím. Jen aby ten den byl ještě lepší.
1: Jen aby byl ještě lepší, přesně tak to pošlem všem spinners, co ty na to.
2: Přesně.
1: Ať se všichni mají takhle aspoň z půlky fajn jako ty, takže posíláme tam Le Grandu, samozřejmě taky tobě, ať ti samozřejmě chutná, ať si tenhle ten den ještě užiješ úplně naplno. Tak jo, tady Aši, dávám to tam, měj se, čau.
2: Čau.
3: A víte, jak dělá

0: Dáváš si Radio Spin, Matty here, žijem v roce 2026, v době, když už celou zemi máme prozkoumanou, teda skoro, ještě tady máme oceán, který nemáme prozkoumaný ani z půlky, každopádně i tak už se pomalu rozlížíme kolem sebe i ve vesmíru, což je takovej temnej les, kde se bojíme o sobě dávat nějak víc vědět, protože byť to vypadá, že je les prázdnej, tak co když se utká, že je nějaký větší predátor než jsme my, vynoří se tiché a z temnoty lesa a my budeme nahraný. Každopádně i tak, samozřejmě sledujeme oblohu a zkoumáme okolí, no a někdy si něčeho i dokonce všimnem. Třeba teď vědci objevili planetu, která silně připomíná podmínkama Zemi. Objevili totiž existující atmosféru u planety, která se nachází v obyvatelné zóně jedné hvězdy. Planeta LHS 1140b se nachází 48 světelných let od Země, což je cca, pozor, 454 bilionů kilometrů a s našima nejrychlejšíma sondama, třeba s Voyagerem 1, by trvalo tuhle vzdálenost uletět neskutečných 900 tisíc let. Ta planeta by měla být snad kamenná a je asi 5,6x hmotnější než Země a asi 1,7x větší. A obíhá kolem svého červeného trpaslíka, díky kterému funguje i s tou atmosférou hodně podobně jako právě naše Země. Takže i když z toho zatím asi nic nebude, je hustý sledovat, kam bychom se třeba za tu miliardu let mohli přemístit, až to naše slunce vybouchne. Tak už ale nebudeme předbíhat a myslím, že to ale nebude zatím náš problém. Koukneme se taky na počasí, to myslím, že aspoň nějak předpovědět můžem. Venku je momentálně 18 stupňů a je pod mrakem, vypadá to, že už pršet nebude. Každopádně bychom se měli vyšplat až na nějakých 20 stupňů, což budou dnešní maximálky. Pak už to kolem 4. hodiny bude jenom klesat. Přes noc bude nejnižší teplota 13 stupňů a zítra bychom se ráno měli dočkat teplot kolem 16 a mělo by být polojasno. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a taky komunikátor.
1: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme o

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš rádio Spin, zdraví tě Maty, nás čeká společná poslední hodinka tady na komunikátoru. No a opět si dáme nějaký track na přání a mám tady už k tomu Honzu. Čau Honzo.
2: Čau, zahraješ mě prosím Tokena.
1: Jasně brácho, mám toho tady už připravenýho, každopádně tebe čeká dovolená dneska, no. Že s dcerou, takže se to krásně užijete. A hele, na co se těšíš nejvíc, jestli je něco?
2: Hele, nejvíc se těším na malou, jako každý den.
1: Hezky, takže takový prostě rodinný čas, tak to má být prostě ukázkový rodič takzvaně.
2: Tak.
1: tak, takže jsme k tomu... Aha. Takže jsme k tomu vybrali Tokena, takže si to společně tady zahrajem YouTube rapper, takže dáváme to tam, komu to pošlem?
2: Hele, mě a tobě.
1: Tak jo, mě a tobě
2: no
1: taky.
2: No a tomu se nerozumí, ale to ji naučím.
1: To ji naučíme, tak to pošleme samozřejmě i. Užijte si tenhle ten track a hlavně taky tenhle ten den, dávám
2: jo,
1: to tam kámo.
2: Čau.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.
3: When I was younger, I didn't know what to do with myself. Freestyle to freestyle, proving myself. Started focusing on a mission more than spitting, but the feeling

0: Právě posloucháš Radio Spin, zdraví tě Maty a taky Slovensko, který ovládá hudební víkend. Máme tady ready dalšího slovenského interpreta, kterým je Strapo a jeho dva hity z desky 23. Nejdřív track Daj peňaz, což je takovej boombepík s oldschoolovým rapovým vibem. Je to hlavně o tom, že sní o penězích, který by znovu investoval do hudby a do rapu. V té době to ještě nebyl takovej mainstream, takže super se podívat do těch starších dob, kde těch peněz za stolik nebylo. Zároveň tady odkazuje i na naše Radio Spin a přeje si na Slovensku taky takovýhle rapový super rádio, ale no stres, slovenští bratia, my vás máme pokryté. A tenhle ten hudební víkend je hlavně pro vás. Další track od Strapa se jmenuje Loading, což je právě o vývoji rapu a jeho kariéry. Dost slušně tady sází bars. Obecně tady tenhle ten track zní trochu víc motivačně, hlavně kvůli tomu beatu, ale i Strapo tady předává jistý odhodlání a to přesně prostě někam to dokopat. Takže tohle bude naše finálová message, když makáš, někam to prostě dokopeš. Takže tohle je Strapo, taky tracky Daj peňaz a Loading. Maty, Radio Spin, slovenský hudební víkend.
1: Radio Spin, slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky s dálnicema. D1 je momentálně zasekaná před Brnem, a to na 194. kilometru. Zdržení čekej do Brna cca 16 minut. Zdrží se potom taky ale na D3, tam to popojíždí u Tábora na 165. kilometru, a to ve směru na Prahu. Zdrží se tam cca 8 minut. Přesuneme se jinak do regionu, vlastně kde je to v pořádku, takže pardon, můžeme se přesunout rovnou do Prahy, kde momentálně je zasekaný hlavně Pražský okruh, popojíždí to u Řeporyjí, mezi Řeporyjem a Barrandovem, a je tam z příjezdu na z D5, tak je tam crash, tak se tam dej určitě pozor. V centru potom klasicky popojíždí Nuslák směr Legerka, tak Ječná a samozřejmě Vilzonka. U muzea hustší je potom taky Štěrbolská spojka, a to nedaleko Průmyslový. Tam je bouračka u Europarku, takže tam určitě taky opatrně. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku tu máme další track na přání, můj poslední, než mě tady samozřejmě vystřídá Zuzka. A potom rozebereme naše poslední téma, kterým bude asi soutěž ve čtvrtek, příští čtvrtek, o který určitě nechceš přijít, takže určitě poslouchej.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Rádiu.

0: Talk it up.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Talk.

0: aplikaci. Dáváš Radio Spin, na majku je Matej, mám tady další track na přání a dneska to už bude náš poslední track, nebo respektive můj, protože za chvilku už sem naběhne Zuzka a tato po mně tady celý převezme. No a já už jsem dostal krásnou voiceovku od Jarušky a Julči, který jdou právě na tábor, jdem si to poslechnout.
1: Čau Maty, tady je Ruška.
2: A tady Julča.
1: A my jedeme na tábor.
2: Pustíš nám prosím písničku?
1: Můžeš nám prosím pustit Eminem Godzilla? Díky, čau.
0: Jasně holky, Eminem, Godzilla, hlavně ať si užijete tábor a hlavně ať pořádně a aspoň celý v klidu dojedete. Godzilla, dávám to tam.

0: OK, dáváš Radio Spin, na majku je Maty a hádejte, kdo už mi sem přišel. Jo, jsou 2 hodiny nebo budou za 8 minut. No a je tady se mnou Zuzka. Čau, Zuzko. Já jsem ti nezapnul mikrák, sorry, omlouvám se.
1: Nevadí.
0: Teď už se slyšíme lidi, je to v pořádku.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, hele, dneska jsme tady spolu felili se Spinnerem a 5 hodin, tebe to teprve čeká. No a já jsem si brouxil na tebe zuby s naším posledním tématem a to je taková soutěž, která tady na rádiu Spin bude běžet příští čtvrtek a to ve... No, od 6 do 4, 23.7. a bude se soutěžit o 2 lístky na Pitbulla. Jak máš ráda Pitbulla?
1: Já zbožňuju Pitbulla, miluju Pitbulla, včera jsme se taky o tom bavili, já jsem tady teda o tom včera taky mluvila a lidi jako budu asi soutěžit taky, včera jsem se rozhodla, že jako chci taky.
0: Jako reálně, já už tady volně normálně do éteru hlásám, že kdyby to náhodou někdo vyhrál a náhodou by toho druhého volňáska neměl komu dát, že klidně ať se mi ozve,
1: mega,
0: že budu moc rád, protože jako Pitbull a jako v Praze. Upřímně.
1: Ještě jako v Letňanech, víš co, jako venku prostě, to
0: no,
1: bude
0: ne,
1: fakt
0: asi.
1: Nářez,
0: to bude
1: nářez.
0: Taková pecka, já upřímně jako Spinneři, náhodou, jako jsou tam 2 lístky, takže poslouchejte od 6 od rána do 4 a můžete vyhrát. A jaký jsou vlastně pravidla, to je úplně jednoduchý, prostě stačí poslouchat Radio Spin a pořádně poslouchat, protože nám tady budou hrát písničky a bude hrát jedna výherní od Pitbulla. Je to konkrétně Hotel Room Service, který já mám úplně mega rád.
1: Yes.
0: No a když ho uslyšíte mezi 6. a 4. hodinou v ten čtvrtek a zavoláte, tak 3. volající je právě ten vítěz. Takže 3. volající si odváží 2 úplně gratis lístky
1: to
0: na Pitbulla.
1: To si myslím, že je jako hodně ten klíč 3. volající. Dávejte bacha na to, prostě abyste to nějak vypočítali.
0: To
1: prostě,
0: budou kalkulace, no.
1: No, to budou velký kalkulace, jakože držím vám palce docela.
0: Jako já upřímně taky, záleží samozřejmě, komu to taky tady v éteru někdo vezme. Každopádně, aby jsme trošku věděli, jak zní ten track, tak je to tenhle. Yes, určitě to všichni znáte, je to totální banger, já až teď pojedu z rádia, tak si to určitě pustím, takže tenhle ten track, taky čtvrtek od 6 do 4, poslouchej Spin, můžeš vyhrát 2 lístky na Pitbulla a to se samozřejmě vyplatí. Podíváme se společně, ale taky na počasí, venku je momentálně vlastně docela hezky, celý dopoledne bylo docela hnusně zataženo, bylo dokonce nějaký pršení, teď už by doufám pršet nemělo, drží se ta teplota na 18 stupních, ve 4 hodiny teda vygraduje na nějaký 20 stupně, což by měl být top dnešního dne, pak už to bude jenom klesat, večer bude teplota 15 stupňů a přes noc bude teplota nejnižší 12 stupňů, zítra ráno čekej teploty kolem 16 a mělo by být jasno. To je ode mě dneska už fakt úplně všechno. S tebou tady byl Maty, přebírá to Zuzka a my se slyšíme vlastně ne příští týden, protože mám dovolenou, ale ten další. Tak čau.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Radio.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Radio Spin je jediný

0: aplikace.
1: Radio Spin, s tebou je Zuzka. My máme 19. července, neděli, něco málo po 2. hodině. Svátek mají Čeňkové, to je mimochodem moc hezký jméno, taky mi to připomíná Jezevčíka Čeňka z Instagramu. Najděte si ho, jelikož to je nejvíc roztomilej a vtipnej profil na světě, podle mě. Dneska tu spolu budeme až do 7 hodin, takže máme spoustu času na to probrat různý témata. Taky hudební víkend, v něm slovenský rap a nebude nám chybět náš oblíbený komunikátor. Takže o svůj track si volej na číslo 210-32-30-30 nebo nahrávej hlasovku do apky. A já dnešní komunikátor využiju k tomu, abych track poslala své babičce, která dneska slaví narozeniny. Tak babi, všechno nejlepší, mám tě ráda a užij si track.

0: Spin na majku s tebou, Zuzka, nás čeká hudební víkend, v něm slovenský rap a jako první si dáme Ega. Jako první track od Ega bude track Žijeme len raz na featu Robert Burian. Tohle je takový ten track, který všichni známe a u kterého si vybavíš letní party, někde u vody, letní tábor, teplo, lidi kolem tebe a naprosto nulový, absolutně žádný starosti. Prostě top jedna letní pecka. Jako druhý od Ega tu máme Je nám to úplně jedno. To je takový podobnej vibík jako u prvního tracku, naprostej chill a bezstarostnost. A někdy je potřeba si prostě připomenout, že je fajn, když nám je občas něco naprosto, ale úplně jedno. Někdy je to prostě důležitý. Tak jo, Ego, slovenský rap, Radio Spin.
1: Radio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D3 na 72. kilometru ve směru na České Budějovice je nehoda, je tam neprůjezdná zpevněná krajnice a je tam úplně uzavřený pravý jízdní pruh. Dávej tam pozor, na D1 na 26. kilometru ve směru na Prahu je nehoda dvou aut, neprůjezdný pravý jízdní pruh a na místě je policie. Pojďme do regionu, nehoda dvou osobáků je v ulici České Vrbné v Budějicích, tam dávej pozor, no a v Praze centrum

0: na Hradčanském náměstí je nehoda auta, v ulici Libušská je taky nehoda. No a v ulici Strahovský tunel na Praze 6 je nehoda neprůjezdný levej jízdní pruh a zdržíš se tam. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin, nejvíc rapu v repu.

Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Očko, slyšíme se?
2: Jo, slyšíme, ahoj, ahoj.
1: Super, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Bude to pro kluky na bytých, pro Peťu Rokoše, pro toho Mafiana a pro Piskatýho a pro Fikýho a všechny kluky tam a ještě dojíždět pro Rejhanu, jestli by to šlo.
1: Okej, šlo by to, pošlem jim to
2: a
1: tam.
2: A i pro tebe, Kočko, to je jasný.
1: Děkuju, a co tam dáme? Hartrika, brick na brick. Dávám to tam. Brick na brick.

0: Právě si doposlouchal Nicki Minaj na rádiu Spin s tebou, na majku je Zuzka a já upřímně, abych se přiznala, nemám proti kočkám vůbec nic, ale vždycky, navždycky budu tým pes. A myslím si, že to tak mezi lidma je, že prostě máme tým kočky a tým psi. Psi jsou prostě lidem totiž podobnější a víc, než si myslíme. Znáte ty večery, kdy začnete svou overthinkovací session a v hlavě se vám mísí minulost s přítomností a budoucností a co jste kdy komu řekli, tak úplně takto stejně usínají naši psí kámoši. Přemýšlí nad tím, že jste na ně křičeli, že vám nedonesli míček a tak dále. Pochybují o vaší lásce a přemýšlí nad tím, co budou zítra jíst. Mně to přijde absolutně insane a zajímalo by mě, jaký zvířata ještě takto přemýšlí a o čem přemýšlí. Každopádně, vy už teď víte, že když si v noci váš pes zhluboka povzdechne a kouká do stropu a nespí, tak velice hluboce overthinkuje, proč jste ho sebou včera nevzali do práce. My se spolu podíváme na počasí, tady máme 18 až 19 stupňů, dnešní maximum odpoledne kolem tak 4., 5. bude 20 stupňů, pršet už by nemělo, mělo by se dokonce i vyjasnit a zítra čekají podobné teploty plus déšť. To je z počasí vše, ladíš si rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin, dash dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a já už tady mám klasicky připravenou hlasovku od Davídka.
1: Čau Zuzko, tady David, zahraj mi tam prosím tě písničku od Izomandiase Miluju mě nenávidět, bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau a užívej vysílání.
0: Děkuji, ty užívej prázdninových dnů a dávám ti tam i za Miluju mě nenávidět.
2: Miluju mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Prázdninový spin ráno.
1: V pátek ráno jsme spolu řešili vzpomínky na tábory. Já byl teda jenom na jednom a vzpomínky jsem na ní radši vytěsnil, ale někdo to třeba miloval.
2: Dobrý, čau, tady Petr. Moje tábory byly superový, to byly takový ty komunistický ještě, hele. Bylo to výborný, chodili jsme na houby, koupat se, na oběd byla smaženice třeba, takže jsme všichni hledali houby, ale hry tam byly, byly tam i ty první lásky, to je jasný. Bylo to super.
1: To zní hezky. Pro někoho to byly ale třeba dva týdny hrůzy.
3: No abych vám řekl pravdu, nikdy to nedopadlo úplně dobře, protože jsem se na každém turnu vždycky zabouchnul a nikdy to nevyšlo, že jsem vždycky jel domů se zlomeným srdcem. Takže...
1: Bráško, škoda, že se nejezdil s Mírou na tábor. To by si viděl.
4: Jo, vy jste tam tenkrát byli vlastně, jak ty říkáš, s těma sprchama, no, tak by se měli dámský a pánský hned vedle sebe. No. A sranda byla největší, že já jsem si dělal nějak mejdlo do očí a teď jsem vlítnul do té sprchy a já jsem vlítnul do ženský a teď všichni tam nahatý, jo. Teď já nahatý, tak jsem dostal vyhubováno, no, tam byl trapas, já jsem se tam tlebil, jo.
1: No ale klika je, že jste nikdo nejezdil s prochym, protože ten by vás možná i postrácel.
5: A šli jsme do tábora, říkal jsem dětskám, ať se jdou, prostě po třech dnech se jdou konečně vykoupat, že jsme byli tři dny prostě jako můj oddíl na celodenňáku. A teď jsme tak koukali, že nám chybí jeden klučina.
1: No ale tak důležitý je, že se týpeček našel a nic ho v tom lese nesežralo. Tak užívejte zbytek víkendu a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: S tebou, Zuzka, máme tady hudební víkend, v něm slovenský rap a mrkneme se na zoubek Majku Spiritovi a jako první si od něj dáme track Ženy treba lúbiť. Tohle je můj oblíbený track, jo, protože je to čirá pravda, že ženy treba lúbiť za každou cenu, v jakékoliv situaci, bez debat. A nemyslím jenom v partnerském vztahu, jo, ale tak jako celkově prostě, ženy si to zaslouží. Jako druhý si dáme Prime Time, což je další známá pecka, kterou já mám spojenou s létem. Miluju drop před refrénem a celkou energii toho tracku, tak si to pojďme dát. Slovenský rap v hudebním víkendu a Mike Spirit na Rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D3 na 72. kilometru ve směru na České Budějovice je nehoda, je tam neprůjezdná zpevněná krajnice a taky je tam uzavřený pravý jízdní pruh. Na D1 na 26. kilometru ve směrem na Prahu je nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh. No a čerstvá nehoda je taky na D1 na 209. kilometru ve směru na Brno, je tam nehoda 3 osobáků, dávej tam pozor. Pojďme do regionu, nehoda 2 osobáků je v ulici České Vrbné v Budějicích, no a v Praze na Hradčanském náměstí je nehoda auta, v ulici Libušské je taky nehoda a ulice Strahovský tunel na Praze 6, tam je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli nehodě. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a mám tady další hlasovku, tentokrát od Jonáše.
2: Takže čau, já jsem Jonáš a chci tam pustit cokoliv od Smeka a bude to pro mý kamarády.
1: Zdravím kamarády, Jonáši, a dávám tam Molotov 2.

0: 68.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Maty mi říkal, že měl dopoledne trošku takový fotbalový speciálek, což je absolutně pochopitelný. A já teď lehce navážu, jelikož je to prostě teďka téma. Ale nebojte, vezmeme to zase úplně z jiného konce, protože jak víme, já nejsem fotbalový znalec ani vlastně nějaký extra fanoušek, ale některý fun facts z fotbalu, hlavně z mistrovství, mě docela baví. Představte si, že je vám 100 let a vaše životní poslání je být faninkou Messiho. A tohle není představa, je to realita. Ta 100letá paní nejste samozřejmě vy, ale Američanka Pauline Kanna. Tato babča chodí pravidelně na Messiho zápasy a dokonce už ho zvládla požádat o ruku skrze transparent. No, aktivní bábinka, co? Potom si i vytvořila transparent, kam napsala, že věk je jen číslo, aby byl Messi v klidu. Samozřejmě, že jo, ona to má prostě promyšlený. No a v semifinále v mistrovství jí potkalo obrovský překvápko. Messi jí poslal podepsaný dres a bábinka si vysloužila potlesk celého stadionu. No, tak to. Já doufám, že ten dres byl aspoň spocenej, když už čekala těch 100 let. No, co se týče počasí, tak máme kolem 20 stupňů, je zataženo, ale za chvilku kolem 4., 5. by se mělo vyjasňovat a ta teplota výš bohužel nepůjde, ale dobrá zpráva je, že už nebude pršet. Na zítra čekej podobné teploty s deštěm, to je z počasí vše, dáváš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Je 15.54 a ty posloucháš Radio Spin?
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v rap.
2: Check my brazolet.

0: zvání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. My tady máme další komunikátor a já tady mám další hlasovku od Nikči.
1: Zdravím, prosím, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Gábora do Jiřic. Cikády, děkuju.
0: Oh yeah, cikády, dávám to tam.

0: V krasojízdě hudebního víkendu a slovenského rapu a máme tady delšího slovenského borce Rytmuse a jeho track Zlatokopky, legendární track a legendární Rytmus. Neznám nikoho, kdo by tento track neznal a já si úplně pamatuju, vůbec nevím, kolik mi mohlo být let, ale když vyšel ten track, nebo možná nevyšel a jenom já jsem ho jako objevila, tak si pamatuju, že jsme z toho s kamarádama byli všichni, ale úplně hotoví, jakože se mísili takový trasy, teda z trasy. Stavy. Trapná překvapení, no úplně jako si to pamatuju dodnes, ten den. No jako druhý track, Cigánský sen. Pro tenhle track platí, že si ho musíš dát ráno v pondělí před prací, kdy nechceš vidět žádný lidi a máš absolutně antisociální náladu. A věř mi, že potom, až si ten track poslechneš, se třeba i na někoho usměješ. Rytmus, slovenský rap, hudební víkend, Radio Spin.
1: Radio Spin, slovenský víkend, dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio Spin.

Váku policie na místě, no a na D10 mezi 46. a 48. kilometrem ve směru na Turnově čerstvá nehoda. Dávej tam pozor, čekáte tam zdržení. Co se týče regionu, tak nehoda dvou osobáku je taky v ulici České Vrbné v Budějcích stále. No a v Praze v ulici Libušská je nehoda v ulici Strahovský tunel na Praze 6, neprůjezdný levý jízdní pruh a čerstvá ulice a čerstvá nehoda je v ulici Ďáblická dvou osobáku.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš si Rádiu Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Terka, slyšíme se?
2: Ano.
1: Slyšíme, super. Tady co tam dáme, pro koho to bude?
2: Pro tátu.
1: Pro tátu a jaký track?
2: Hip Trust
1: od Iza. Tak jo, tak posílám tobě i tátovi, měj se krásně, čau.
2: Ahoj. It's okay, okay.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já vám toho Pitbulla prostě musím připomínat pořád. A pokud nevíte, tak Pitbull bude příští týden v Letňanech mít obrovský, nádherný, úžasný, nabombený koncert a Radio Spin pro vás má samozřejmě dva lupeny a to prostě nemůžeš nechat jen tak, jo? Příští čtvrtek proběhne soutěž o lístky, dva lístky. Od 6 ráno do 4 odpoledne se nesmí zahrát track Hotel Room Service dvakrát. A abych vás na to úplně jakoby připravila, tak si pojďme tenhle track společně osvěžit. Tak to je on, mega banger, Hotel Room Service. Takže pokud se zahraje a ty na to přijdeš, tak musíš volat. A třetí volající má v kapse lupeny, takže to chce i trošku jako propočty v hlavě, jo, abys nezavolal úplně hnedka zbrkle. Tohle je moje příprava tebe na soutěž a když jsem tě tak hezky připravila, tak pokud bys ty lístky jakoby vyhrál a neměl nikoho do páru, tak já půjdu ráda a ty lešti plečku, protože možná fakt půjdeš na toho Pitbulla. Co se týče počasí, tak máme docela hezky, už se docela vyjasnilo, máme kolem 20 stupňů, to je pík dnešního dne, už to půjde dolů, pršet by už nemělo, ty teploty klesnou na 17 stupňů, jakmile zapadne sluníčko. No a zítra čekej kolem 20 až 22 stupňů, polojasno a občasný déšť. To je z počasí vše, Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin. Československý underground.

0: Daniel, chtěl bych pustit KSN od Izamandiase a bude to pro všechny fanoušky Izamandiase.
1: Dane, dám ti to tam a pokud i ty chceš slyšet svůj oblíbený track, tak napiš nebo nahraj hlasovku nebo volej na číslo 210 32 30 30 a teď už KSN. Sensei.

0: Radio Spin s tebou Zuzka, my pokračujeme v hudebním víkendu a v něm je slovenský rap a jdeme na to. Máme tady H1.6 jako první track Robím, čo chcem. To je mantra pro vás, spineři, dělejte si, co chcete, protože takhle je to nejlepší. Přece vám nebude nikdo říkat, co máte dělat, to je prostě úplná blbost. Jako druhý od H1.6 track La La La. Pozitivní track, má pozitivní vibes, dobrou energii, takový diskotékový vibeík, devadesátky, možná džíny na sobě, limča v ruce, hezky lidi kolem tebe. Prostě pohoda, jehoda z H1.6 slovenským rapem v hudebním víkendu na Radio Spin.
1: Radio Spin, slovenský víkend, dvojitá nálož slovenskýho rapu na Radio Spin.

0: dálnice. Neprojezdný pravý jízdní pruh je na D1 na 209. kilometru ve směru na Brno. Je tam nehoda 3 osobáků. Na D10 mezi 46. a 48. kilometrem ve směru na Turnov je nehoda a na D1 na 207. kilometru ve směru na Ostravu je crash 2 aut. Dávej tam pozor, regiony jsou čisté, v Praze je to horší. V ulici Ďáblická je nehoda 2 aut, ulici k Barandovu je crash 4 osobáků, tak si tomu raději vyhni. No a v ulici pod Chodovem je taky nehoda a v ulici Mojmírova jsou 2 borci v sobě. Tam dávej velký pozor, jinak centrum je docela v pohodě průjezdné. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pusta mě, co je.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Teo, slyšíme se?
2: Jo, slyšíme.
1: Super, Teo, co tam dáme, pro koho to bude?
2: KSN Remix a bude to pro ty, co sedí teďka za volantem a někam jedou.
1: Ok, a ty z někama jedeš?
2: Zrovna jsme teďka na... No, jako jo.
1: Jo, tak jo. Hele, dávám ti to tam, měj krásný den, čau.
2: Jo, dík, ahoj. Sensei.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, léto v plném proudu, skoro půlka léta je za náma. Máme sluníčko, festivaly, akce, no a je tady taky Afterwork on Tour Summer Affair. Je to festival, tour začala 24. června v restauraci Jamen Co., která slaví své 10. výročí tento rok. No a právě na tomhle zahájení 24. června se i oslavilo tohle výročí, ale i koncept Afterworku, který tady vznikl. No a tour samozřejmě pokračuje dál s konceptem jídla a dobré hudby, obsahuje 13 zastávek ve městech, na promenádách, u vody a dalších místech. Každé místo nabídne něco special, no a já ti řeknu, kam tour míří a jaká zastávka je nejbližší. Bude to 14. srpna na Mělníku na náměstí Míru. Bude tam jídlo, teplo a hlavně hudba. Mělník je strašně krásné město. Co se týče té hudby, Mike Traffic, Robot, Ners, takže si piš do kalendáře 14. srpna Mělník náměstí Míru. No a co se týče počasí, tak máme kolem 20 stupňů, je to ten pík dnešního dne, ta teplota bude klesat na 17 stupňů, ale máme konečně jasno, protože celý den nám prčelo, zítra čekají teploty okolo 20 stupňů a občasnej déšť. Ladíš Radio Spin a s tebou je Zuzka. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou. Radio Spin. Československý underground.

0: Je 17.55 a ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Rádio Spin, s tebou je Zuzka a předposlední komunikátor na drátě Michal, slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme.
1: Ahoj Michale, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Ale dáme tam od Neneho Valčík a bude to pro mě a moji manželku a dcerku do auta hlavně, pro tebe do studia a pro všechny spinery.
1: Dobře, to je hezky. Dobře, dojeďte a jedete kamkoliv a dávám ti to tam.
2: Moc krát děkuji, ahoj.
1: Není zač, ahoj.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Pátek ráno jsme spolu řešili vzpomínky na tábory. Já byl teda jenom na jednom a vzpomínky jsem na ní radši vytěsnil, ale někdo to třeba miloval.
2: Dome, čau, tady Petr, moje tábory byly suprový, to byly takový ty komunistický ještě, hele. Bylo to výborný, chodili jsme na houby, koupat se, na oběd byla smaženice třeba, takže jsme všichni hledali houby, ale hry tam byly, byly tam i ty první lásky, to je jasný. Bylo to super.
1: To zní hezky. Pro někoho to byly ale třeba dva týdny hrůzy.
3: No abych vám řekl pravdu, nikdy to nedopadlo úplně dobře, protože jsem se na každém turnusu vždycky zabouchnul a nikdy to nevyšlo, že jsem vždycky jel domů se slomeným srdcem. Takže...
1: Bráško, škoda, že se nejezdil s Míru na tábor, to by si viděl.
4: Jo, by se tam tenkrát byli vlastně, jak ty říkáš, s těma sprchama, no, tak by se měli dámský a pánský hned vedle sebe, no. A sranda byla největší, že já jsem si dělal nějak mejdlo do očí a teď jsem vlítnul do té sprchy a já jsem vlítnul do ženský a teď všichni tam nahatý, jo. Teď já nahatý, tak jsem dostal vyhubováno, no. Tam byl trapas, já jsem se tam tlebil, jo.
1: No ale klika je, že jste nikdo nejezdil s prochym, protože ten by vás možná i postrácel.
5: A šli jsme do tábora, říkal jsem dětskám, ať se jdou, prostě... Po třech dnech se jdou konečně vykoupat, že jsme byli tři dny prostě jako můj oddíl na celodenňáku, třídenňáku. A teď to tak koukali, že nám chybí jeden klučina.
1: No ale tak důležitý je, že se týpeček našel a nic ho v tom lese nesežralo. Tak užívejte zbytek víkendu a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu.

0: Rádio Spin. Na majku s tebou Zuzka, nás čeká poslední dvojitá dávka slovenského rapu v hudebním víkendu. Tentokrát mrknem na Čistychova a jeho track Vaša. Na první dobrou, tohle nezní jako zamilovaný track a ani vlastně ten text úplně o tom nevypovídá. Jak říkám, na první dobrou to tak nezní, ale omyl je pravdou. Je to zamilovaný. A dokonce je track o slečně jménem Vaša. Romantika jako hrom. No jako druhý si dáš track Poslední Dobrman. Dobrman je tady vlastně taková metafora, co jsem tak pochopila. Čistychovo přirovnává k sobě, že je nezlomnej, věrnej a za žádnou cenu se nepřizpůsobí okolí. Tak jo, užij si poslední dva tracky v hudebním víkendu slovenského rapu.
1: Rádio Spin. Slovenský víkend. Dvojitá nálož slovenského rapu na Rádio Spin.

0: Spine. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spine. Nejvíc rapu v republice.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na D1 na 209. kilometru ve směru na Brno. Je nehoda 3 osobáku, dávej tam pozor. Nehoda na D10 mezi 46. a 48. kilometrem ve směru na Turnov. No a na D1 na 207. kilometru ve směru na Ostravu je crash 2 aut, dávej tam pozor. Regiony jsou čistý.

jsme Radio Spin. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my

0: aplikace. Ladíš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední komunikátor a já tady mám nachystanou hlasovku od Kačky.
1: Ahojky Zuzi, já tě zdravím. Zahry prosím pro mého syna Páju do Karviné. Dneska to bude Sára Rika z cigarety. Ať pozve kluky a strejdu. Chci mu vzkázat, pořád na tebe myslím i s tvýma bráškama Radulkou a Honzíčkem. Moc tě miluji, drž se sluníčko moje. Vždycky tady pro tebe budu, na to nikdy nezapomeň. Pusu posílá máma. Tobě i všem spinnerům přeju hezky zbytek víkendu. Užijte si ho, dávejte na sebe všichni pozor, mějte se hezky. Pa, Kačka.
0: Kačko, to bylo moc krásný a děkuji a dávám ti tam cigarety od Sary Rikas.

Rádio Spin s tebou je Zuzka a my máme 19. července, neděli, svátek má Čeněk, 18.50, za chvilku mi končí vysílání. Dneska jsme měli společných 5 hodin, probrali jsme spoustu zajímavých témat a hlavně vám znova musím připomenout, že ve čtvrtek se bude soutěžit o 2 lístky Pitbulla. Takže nažhavte telefony a volejte si a soutěžte, protože 2 lístky na Pitbulla to prostě chceš do pražských Letňan. Já jsem si to dneska s váma moc užila a těším se na vás zase příští týden už v klasickém čase od 1 do 4. A my si jdeme společně říct počásko. Co se týče počasí, tak to máme už teďka krásný. Máme slunečno, jasno, kolem 21 stupňů, už pršet nebude dneska, takže pokud někam večer chceš jít, tak určitě běž, protože nebude pršet. No a zítra čekej podobné počasí jako dneska. Já už se s váma opravdu loučím, moc mě to dneska bavilo, doufám, že vás taky a těším se příští týden. Čau. Radio Spin. Československý

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřijde.

0: Rádio Spin.
1: Just please.
2: Yeah.
1: Yeah. Swag.

0: Underground. Přeju ti pohodový večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, já tě vítám u pravidelného středečního pořadu Československý Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejen, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je týpek, který si říká Matilda 93. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, děkuju za pozvání.
0: Když by ses měl krátce představit posluchačům, kdo je Matilda 93?
1: To je těžká otázka. A myslím, že Matilda je člověk, který se snaží přijít na to, kdo je Matilda. Je úplně obyčejný chlapík, který se rozhodl dělat hudbu, když byl malej, a drží se jí doteď.
0: Jak malej jsi byl, když jsi začal dělat hudbu?
1: Bylo to v 6. třídě, takže pokud se nepletu, kolem 12 let. Myslím, že 12 let, kdy učitelka na základce na hudební výchově nám dala nějakých pár slov, ať z toho uděláme básničku. No a mně se to nějak povedlo, říkala, že na to mám talent, že mám pokračovat, tak jsem pokračoval.
0: Hrál jsi někdy i třeba na nějaký nástroj?
1: Nehrál jsem, až teď poslední rok se snažím naučit se na baskytaru.
0: Na baskytaru? Mm-hmm. Jak bys popsal hudbu, kterou tvoříš?
1: Myslím si, že je upřímná, že je real, na nic se nehraje, není navlečená v kostýmech nebo tak. A je to prostě, jsem to já, je to přímo ze mě.
0: S tou baskytarou by si chtěl zapojit do tvorby?
1: Už to plánuju, už se snažím dělat beat boombapovej s basou, ale je to pomalý, nejsem ještě tak moc dobrý v tom.
0: Kdy jsi se potom teda setkal poprvé s žánrem rap?
1: Tak nevím, bylo to mnohem dřív, než když jsem začal, ale bylo to asi díky bratrancovi, který mi ukázal nějaký první Indyho Aviče, PSH starý a možná Kontrafakty ještě. Mohlo to být kolem roku 2003, 2004, zhruba tak.
0: A byl někdo i třeba i ze zahraniční scény, koho si z rapu znal?
1: Znal jsem jenom díky Satelitu, myslím, že Eminem tam byl, ale já jsem nikdy moc na zahraniční rap nebyl, upřímně. Já jsem hodně propadl tomu českému, slovenskému a tak to je do dneška.
0: Je nějaký interpret, který by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Byli dřív lidi, co mě ovlivnili, ze začátku to byl určitě Indy jako první, jako druhý to byl Fosco Alma, díky jeho lirice a motivaci a všemu. Třetí byl určitě Darwin, tu si. A teď poslední, co mě ovlivnilo, byl album Evidence. Díky němu já jsem se vlastně začal zajímat o synkopaci, kterou on používá ve flow, a posunulo mě to úplně dál v chápání hudby.
0: A teď, když si jdeš něco poslechnout, tak máš vybraný jenom svý nějaký interprety, nebo si poslechneš napříč vším, co vychází?
1: Úplně všechno poslouchám. Já jsem schopný si pustit starý metry od Indyho Aviče, potom zapnout třeba Šína, hned na to Izomandiase a pak si pustím Dramy. Je to úplně všechno.
0: A jelikož seš v té rapové hudbě teda už opravdu dlouho, jak se díváš na to, kam se vlastně ta rapová scéna tady u nás v Česku a Slovensku vyvinula?
1: No je to skvělý, je to strašně moc, ať chci boom bap, chci trap, chci cokoliv, je to tady, je to hodně, je to kvalitní. Akorát mě trošku mrzí, že vymizel pojem hip-hop, což jsem měl hodně rád, ale jinak je to super.
0: Věnoval ses, když zmiňuješ hip-hop, třeba někdy, já nevím, graffiti, b-boyingu, tenhle věcem, který k tomu taky patřili?
1: Zkoušel jsem jak graffiti, tak i breakdance, ale nejsem úplně šikovný na kreslení a byl jsem línej trénovat tanec, takže jsem spíš zkusil dva cviky a přešlo mě to.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Matilda 90.

0: 50 ho taguju vlak.
1: Československý underground.
2: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Host ve studiu je Matilda 93. Jdeme teď k tvojí tvorbě. Když jdeš tvořit track, první píšeš text nebo první vybíráš beat?
3: Já rozhodně první beat. Já si sednu, řeknu si, že mám náladu teď hledat beat, mám náladu psát, takže si sednu, zapnu YouTubeko, 2, 3, 4 hodiny, projíždím beaty, producenty, dokud mě něco nehytne, a když to cítím, něco to se mnou dělá, tak si ten beat uložím a v průběhu týdne ho poslouchám dokola a dokola, až to ve mně něco vznikne, nějaká myšlenka, a pak ten track dokončím.
2: Když píšeš text, tak dokážeš kdekoliv prostě si říct, teď si sednu, teď napíšu text, nebo to je, že to tak jako sbíráš postupem třeba nějaký lines a pak to dáš teprve všechno dokupy?
3: No, já potřebuju být sám, potřebuju být doma nejlíp u počítače, mít klid, takže určitě to nedokážu kdekoliv. A nepíšu si jakože poznámky, myšlenky, spíše to vždycky, že mě napadne jedna a tu rozvinu.
2: Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
3: Motivace, to bude asi nejspíš... Hudba byla ta, co ke mně mluvila, když všichni ostatní byli ticho, když jsem byl malej. Takže já jí to oplácím a budu do ní mluvit až do smrti.
2: Ty jsi tady zmiňoval i jiný žánry než rap, který třeba posloucháš. Tak nelákal tebe samotného někdy tvořit i jiný žánr?
3: Bavilo by mě třeba na tu baskytaru hrát nějaký punk nebo něco, ale to je hodně vzdálená budoucnost. A jinak třeba ten drum and bass mě docela baví, že rap do drum and bassu, to by šlo.
2: Zkoušel jsi sám třeba i DJing?
3: Ne, vůbec.
2: Tak když zůstaneme u toho rapu, co je pro tebe v rapu nejdůležitější faktor? Co musí rapovej track mít, aby si řekl, ten je dobrý?
3: No, záleží, jaký track to je. Když je to boom bap, tak to musí to mít grády, musí to mít liriku, flow. Když třeba mám chuť na nějaký tvrdý trap, tak vím, že to nemusí mít úplně jako geniální lyrics, ale musí to být tvrdý. Musí to mít dobrou bass, musí to chytit prostě.
2: Na čem aktuálně pracuješ?
3: Momentálně pracuju na EPčku. Mám rozepsaný 4 tracky, chtěl bych jich aspoň 8. Ale uvidíme, kdy to vyjde, nemám ještě žádný datum.
2: Kolik máš vůbec za tu tvojí dobu, co teda se tomu věnuješ, kolik už máš na kontě EPček nebo nějakých projektů, nějakých třeba alb?
3: No, alba žádný. EPčko mám jedno se svým kolegou, s kterým máme crew První dojem, zdravím Shortyho. A jinak mám solo 2 mixtapy. Měl jsem toho víc, ale já mám takovou uchylku, že... Třeba před 2 rokama jsem něco udělal, ale pak se můj život změnil se můj úhel pohledu a já jsem se změnil a už jsem ten mixtape prostě nefíloval, už jsem se zatím nestal, takže jsem ho smazal a není vůbec nikde.
2: Je takhle hodně tracků, který třeba končí v šuplíku, který vlastně nespatří světlo světa?
3: Je jich strašně moc. Fakt to můžou být i stovky, nižší stovky.
2: A vysvětluješ si to právě tím, že se pak asi je poslechneš s odstupem a už prostě to nemá takový vibe nebo takový mood, který by si chtěl jako v dobu, kdy jsi to dělal?
3: No jo, je to tak, jak jsem říkal, já dělám to ze sebe, je to přímo ze mě, takže když už se pak dostanu někam dál v hlavě a už mám jiný názor na tu věc, o který jsem třeba repoval, tak to smažu, protože to je minulost.
2: Máš za sebou třeba i nějaký vystoupení živý před publikem?
3: Jo, pár jich bylo, ať to byly první koncert někde v Hradci Králové v Ouzí z klubu a teď naposled jsem byl jako předkapela taky zase v Hradci Králové na Náplavce, kde jsem předskakoval s kolegou rapový crew Přeplo, zdravím Přeplo, a mezi tím byly nějaký menší, ale nic jako velkýho.
2: Co takhle teda, když jsi zažil oboje, co tě baví víc, nebo možná co tě naplňuje víc? Je to ta tvorba toho tracku ve studiu a celý ten proces té tvorby, anebo to je pak, když už máš ten finální produkt a jdeš ho teda předvést před ty lidi?
3: No, já jsem hodně stydlivý člověk, hodně nervózní, takže já jsem si ty shows úplně neužíval. Já mám nejradši proces té tvorby sám doma. Ani si úplně neužívám studio, kdy to nahrávám, proto jsem si teď postupně nakoupil sluchátka, mikrofon a už se snažím tvořit doma, snažím se dělat sám i mix a master, takže snažím se to celý odstřihnout, abych to dělal jenom já.
2: Takže nemáš okolo žádnou crew, nikoho, kdo by to tvořil s tebou, seš to prostě jenom ty?
3: Jenom já, akorát mám teda toho kamaráda, s kterým tvořím první dojem crew, a to je Shorty Floutkovsky.
2: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
4: a každou neděli od 9 večer.

0: Underground. Radio Spin, Jirka a taky Matilda 93. My jsme tady začátkem rozhovoru slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to track Zrcadlení, je to nejnovější track, je to hodně zvláštní, je tam hodně myšlenek, myslím si, že to je docela deep, mohlo by se to líbit.
0: Dobře, tak jdem na to?
1: Dobře.

0: 3, host pořadu Československý underground. Díky moc za to, že jsi tady na nás dneska udělal čas, že jsi nám zarepoval. A jestli máš nějaký poslední slovo teď pro naše posluchače, tak teď je ten ideální čas.
1: Já děkuju za pozvání. Chtěl bych vás všechny pozvat na náš YouTube kanál. Jmenuje se to Nedefinováno. Jsou tam dobrý věci, bude tam přibývat to nový

0: Pátek ráno jsme spolu řešili vzpomínky na tábory. Já byl teda jenom na jednom a vzpomínky jsem na ní radši vytěsnil, ale někdo to třeba miloval.
1: Dobře, čau, tady Petr, moje tábory byly superový, to byly takový ty komunistický ještě, hele. Bylo to výborný, chodili jsme na houby, koupat se, na oběd byla smaženice třeba, takže jsme všichni hledali houby, ale hry tam byly, byly tam i ty první lásky, to je jasný. Bylo to super.
0: To zní hezky. Pro někoho to byly ale třeba 2 týdny hrůzy.
2: No abych vám řekl pravdu, nikdy to nedopadlo úplně dobře, protože jsem se na každém turnusu vždycky zabouchnul a nikdy to nevyšlo, že jsem vždycky jel domů se zlomeným srdcem. Takže...
0: Bráško, škoda, že se nejezdil s Míru na tábor, to by si viděl.
3: Jo, by se tam tenkrát byli vlastně, jak ty říkáš, s těma sprchama, no, tak by se měli dámský a pánský hned vedle sebe, no. A sranda byla největší, že já jsem si dělal nějak mejdlo do očí a teď jsem vlítnul do té sprchy a já jsem vlítnul do ženský a teď všichni tam nahatý, jo. Teď já nahatý, tak jsem dostal vyhubováno, no, tam byl trapas.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej

0: Rádio Spin.
1: Yeah.

To jak nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na beef, i když jsou to blbečci.

čistej, očištěn, co nahrál jsem mixtape, jsem vytnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou. Mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt. Šiřte hudbu, ne

0: Radio.
1: Spin.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.